noci nebo i za dne. Srdce mé zpomalí kus, až náhle opona spadne, až hudba

druhej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.